Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: But you're just a boy.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. InfoExpress, Rádio Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress, Rádio Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: I na Zlínsku jsme si blíž.
5: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osobák, tady kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká. No a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxaligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. To se nám to hvízdá. Raní jízda na

0: Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude v provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí, takže zhůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: To se nám to hvízdá. Ranní jízda na Rádiu Kroměříž. Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby, robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulínský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně nedobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku vy najde třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Pohodový den přejeme.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se v Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech, řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

Jeden si řekl, že by mohl bagetu prodat za pyro, sklenici vína za stakana, Porsche za soba s parohama a v srdci místo Eiffelovky chovat si drahou flašku vodky.

Franci řekli, že by mohl vyměnit Brie za tvaroh a Tour de France za ruská kola a Moliéra za Gogola a Viržinka za rudý máčka.

Jeden si řekl kurva fix, co na tom, že jsem Obelix. A že i když jí mám jako z praku, jsem si ráno z beržeraku, co se jednou až po uších.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se
0: představí... Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: go to heaven. Goats go to hell.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulínský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
1: Uhersko-Hradišťko.
2: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
1: Zlínsko.
2: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
1: Rádio Kroměříž Sport.
2: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Krištof Michal z kapely Portless zdraví rádio Kroměříž. Tohle je náš nový single Hero.
2: Freedom, is it worth believing or risk it all just for show? How will we know?

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osoba, který kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká. No a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Hrajeme megahity milénia. Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel z sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Ve Váženech přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ve Váženech se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se
0: předpokládá. Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek po večerce vypráví

Tábora Anežka Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anežce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinu.

0: Radio Kroměříž.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
2: Čavec, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
0: Není

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik,

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude v provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru, na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulínský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky z Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech, řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor, je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádaly si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se
0: představí Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně ne dobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindle X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulínský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel sci-fi. Psal také literaturu faktů, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce

0: pěšky. Výstava Věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada Věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu Věšky.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
3: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osoba, který kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká. No a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

zapne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

Když ti osud tvé dny sčítá, když je sčítá a pak odečítá, když si tě Bůh k sobě nechce vzít. Když ti osud

0: turn to dust all that I adore.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
1: Kroměřížsko.
2: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádali si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
1: Zlínsko.
2: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se
1: představí Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude v provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru, na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech, řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulínský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. Ihned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se v Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Do zahrady věšky dojde každý, třeba i pěšky. Výstava věšky ve Věškách u Kroměříže. To nejlepší na vaši zahradu, záhon, ale i na talíř. Zahrada věšky. Dorazte na výstavu od 31. července do 2. srpna. Více na výstavavěšky.cz. Autem či pěšky na zahradu věšky.
4: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vyvážených přibudou nová parkovací místa. Práce na modernizaci trati v Chropini pokračují. A okresní fotbalová soutěž na Kroměřížsku bude mít 14 týmů.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vyvážených se rozšíří parkovací kapacity u místní mateřské školy. Přímo před budovou vzniknou 3 nová parkovací místa, která ocení především rodiče při převážení a vyzvedávání dětí. Součástí úprav bude také nový chodník pro pěší, který nahradí stávající betonovou cestu podél budovy školky. Přístup k novým stáním bude veden po již existujícím zpevněném sjezdu. Cílem projektu je zvýšit bezpečnost i komfort dopravy v okolí mateřské školy.
0: Kroměřížsko.
1: Modernizace železniční trati v Chropini pokračuje podle plánu. Rekonstrukce patří mezi největší železniční stavby v regionu a zahrnuje úpravy kolejí, nástupišť i železničních přejezdů. Stavební práce probíhají za provozu a vyžádaly si řadu dopravních omezení. Po skončení projektu by měla být doprava v okolí stanice plynulejší a bezpečnější pro cestující i řidiče. Investice dosahují stovek milionů korun a její dokončení je plánováno v příštím roce. Modernizace má přispět ke zvýšení komfortu cestování i lepšímu napojení regionu na hlavní železniční tahy.
0: Zlínsko.
1: Turistické cíle ve Zlíně zůstávají po požáru otevřené. Po rozsáhlém požáru budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně ujišťují zástupci cestovního ruchu, že hlavní turistické cíle ve městě zůstávají bez omezení přístupné. Návštěvníci mohou nadále navštívit například Baťův mrakodrap, památník Tomáše Bati nebo muzeum v Baťově institutu. Omezení se týkají pouze bezprostředního okolí požárem zasažené budovy.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Okresní fotbalový svaz Kroměříž představil složení 8. ligy pro sezónu 2026 až 2027. Soutěž se rozšíří z 11 na 14 účastníků. Postup si vybojovali Martinice a Žalkovice. Po roční pauze se do soutěže vrací také Kvasice. Po sestupu ze 4. ligy budou nově působit v okresní soutěži i z Kaštice. Fanoušci se tak mohou těšit na atraktivnější a početně silnější obsazenou soutěž, ve které se...
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby, robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel z sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížané mohou hlasovat o projektech pro své město. Uherský Brod podpořil pečující osoby a hulinský běžec Pavel Cymbálník je mistrem světa.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Obyvatelé Kroměříže mají možnost ovlivnit podobu svého města. V rámci projektu Vaše Kroměříž mohou až do konce srpna hlasovat pro jeden ze 7 návrhů na zlepšení veřejného prostoru. Mezi nimi například pro nové hřiště, kuličkodráhu, multifunkční sportoviště nebo úpravy veřejného prostranství. Hlasování probíhá na webu vašekroměříž.cz až do 31. srpna. Vítězné projekty by se měly realizovat v příštím roce.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod představil na Velehradě aktivity zaměřené na podporu pečujících osob. Město se prostřednictvím odboru sociálních věcí zapojilo do celostátní akce Dny lidí dobré vůle. Ve spolupráci s Charitou Uherské Hradiště nabízí pečujícím informace, odborné poradenství i praktickou pomoc, která jim usnadňuje péči o blízké.
0: Zlínsko.
1: Operační středisko zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje prošlo modernizací. Operátoři tísňové linky 155 ve Zlínském kraji pracují v modernějším prostředí. Operační středisko záchranné služby prošlo během běžného provozu modernizací, která zahrnovala výměnu speciální antistatické podlahy i úpravy pracovišť. Pomoc na lince 155 přitom zůstala po celou dobu dostupná bez omezení.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Hulínský běžec Pavel Cymbálník dosáhl významného úspěchu na mistrovství světa v horském běhu v Jánských Lázních. V kategorii mužů nad 40 let zvítězil v závodě na téměř 9 kilometrů s převýšením přes 600 metrů a získal titul mistra světa. Trať zvládl v čase 41 minut a 30 sekund. Úspěch zaznamenal také v týmové soutěži, kde česká reprezentace vybojovala stříbrné medaile.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude v provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru, na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. Ihned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora, v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět, bude v kinech.
0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Ksindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je tady s námi na Rádiu Kroměříž. Umělá inteligence podle zakladatele Amazonu Jeffa Bezose nemusí lidi o práci připravit, ale naopak může vytvořit ještě větší poptávku po lidské práci. Jeho pohled stojí na tom, že AI odstraní část překážek, které dnes brzdí výrobu, vývoj a velké technologické projekty. Zatímco část odborníků varuje před vytlačováním lidí z pracovního trhu, Bezos tvrdí, že nové možnosti povedou spíš k tomu, že bude potřebovat více lidí, kteří budou tyto systémy navrhovat, řídit a využívat. Zajímavé je, že se AI podle něj posouvá z oblasti textových nástrojů a chatbotů do fyzického světa, tedy do výroby robotiky, vesmírných technologií a spolupráce člověka se strojem. Na technologické akci se ukazovalo i ovládání robota pomocí mozkové aktivity, což naznačuje, jak blízko může být propojení lidského rozhodování a strojové práce. Celá debata tak nestojí jen na otázce, jestli nám AI vezme práci, ale spíš na tom, jak rychle se změní typ práce, kterou budou dělat lidé. Tak já doufám, že tady na Rádiu Kroměříž nám AI práci nevezme, možná nám maximálně pomůže. Ať už vám dneska pomáhá cokoliv, jsme s vámi, pohodový den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury.

i teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Česká produkce nás určitě nenechá na holičkách ani v letních měsících a naservíruje nám novou letní romantickou komedii. Snímek Po večerce vypráví o Kráťovi, kterého si zahrál Vladimír Polívka. Kráťa, manažer na pokraji úplného vyhoření, kývne na prosbu svého nemocného táty Miloše a rozhodne se místo něj ujmout vedení schátralého letního dětského tábora, kam kdysi jezdil jako dítě. I hned po příjezdu se Kráťa dostává do konfliktu s kolektivem pracovníků tábora v čele s Cyrilem, který si na funkci léta brousí zuby. Situace ale opravdu vygraduje až příjezdem kontroly z hygieny, kde pracuje dávná Kráťova láska z tábora Aneška Svobodová. Ta dnes žije s jeho dřívějším úhlavním rivalem, nyní mocným podnikatelem Karlem. Kráťa tak čelí nejen rozpadajícímu se objektu, ale i nečekaným citům vůči Anešce, se kterými si vůbec neví rady. Právě tohle slunečné léto na starém známém místě však přináší šanci na nový začátek. No, letní příběh jak vyšitý. A co nevidět,
0: bude v kine. Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Je 10 hodin ráno. Zalepený oči, nemůžu stát. Kafe a cigáro si dám.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Na další pokračování seriálu Zajímavosti ze všech oborů lidské činnosti vás vítá rádio Kroměříž. Ludvík Souček byl český spisovatel z sci-fi. Psal také literaturu faktu, kde spopularizoval záhadologické teorie. Souček byl člověk mnoha zájmů a ohromoval své okolí širokým záběrem hlubokých vědomostí. Tyto vědomosti vytvořily podklad pro mnohé jeho odborné a populárně naučné spisy. Byl také propagátorem fotografie. Za 17 let napsal pod svým jménem 40 titulů. V roce 1964 vyšla jeho kniha Cesta slepých ptáků, která později byla rozšířena trilogií. V roce 1969 vyšla sci-fi povídka Bratři černé planety. V roce 1980 vyšel sci-fi román Blázni z Hepteridy. Kromě sci-fi literatury napsal řadu populárně naučných knih. Byla to třeba kniha o teorii fotografie, Cesta k moderní fotografii, nebo také Obrazový opravník obecně oblíbených omylů. V roce 1969 přeložil velmi populární knihu Ericha Denikena Vzpomínky na budoucnost. Souček umírá v roce 1978.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen očkování

prvních pár dnů soužití. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech na

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dů. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou donese zakouslou myš. Poznáš až ráno, když se s torzem myši v ústech zbouzíš. Tak jsme si dobrovolně pořídili katastrofu. Stálo nás to 15 stovek a jednu z brusu novou sofu. Koušeš krábe drása, no prostě

0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku. Bojím se vlků v zádech i ovcí dokola.

láskou bolestnou, neopětovanou. Pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda.

říká. Chvěješ se myšlenkou, že se rozední, děláš jako že nespěcháš, já že nepospíchám. Nechce se s obědí, když je poslední.